Fontánu Aretúzy s mýtou pre husle a klavír opus 30 od Karola Šimenovského interpretovali Hyunmi Kim a Seung-hya Choi, a to v Soule v auguste 1992. A na záver nám ansambl 1700 prednesie sonátu pre flautu a basso continuo G-moll opus 13 číslo 6, ktorú zložil Nicolas Chedeville.

0: Od 13. októbra do 17. novembra sa uskutoční jubilejný 10. ročník festivalu Janáček Brno. Osobnosť a tvorbu Leoša Janáčka predstaví z viacerých pohľadov a publiku ponúkne množstvo zážitkov nielen na opernej scéne a koncertných pódiách, ale aj v salóne architektonicky významnej vily. Zuzana Ledererová pri tejto príležitosti oslovila v rušnom prostredí brňanského Janáčkovho divadla umeleckého riaditeľa festivalu Jiřího Heržmana.
1: Festival Janáček Brno je letos jubilejní, je v Brně po desáté. Jak byste ho charakterizoval?
2: Tak je to festival, který se věnuje autorovi, kterému jsme věrní, nejenom v rámci festivalu, i v rámci opery Janáčkovi. Konec konců máme jeho jméno v názvu. A desátý jubilejní ročník je velkou oslavou jeho operního, ale i orchestrálního a komorního díla. Bude opravdu výjimečný tím, že provedeme celé kompletní operní dílo Leoše Janáčka, což je takový světový unikát, že během jednoho festivalu shlédnete v různých interpretacích jeho úžasné strhující dílo. Budou to naše inscenace, které jsme zde vytvořili od roku 2014, ať už jsou to inscenace v režiích Davida Radoka, Roberta Carsona, Martina Glázra nebo i mě jako uměleckého šéfa, ale máme zde i zcela výjimečného hosta, bude to poprvé v historii, kde se na festivalu poprvé představí Bavorská státní opera, bude to se strhující inscenací Káti Kabanové v režii Krištofa Varlikovského. Velké divadlo je příliš velké na to, aby jsme provedli komorní opery, ta prvotina Šárka, kde na festivalu diváci uslyší obě verze, tu první, tak to se můžou diváci těšit v naprosto netradičním prostoru v Besedním domě, kde Leoš Janáček působil, kde dirigoval, kde Besední dům byl centrem kulturního společenského života v Brně. A Šárku provedeme velmi netradičně. Bude to imerzivní divadlo, kde diváci jsou součástí děje a projdou si vlastně tím příběhem a budou velmi nablízko interpretům Elišce Gatringerové jako Šárka, Nicky Spence, britský tenorista, úžasný, můžete ho pamatovat z loňských ročníků, a Julius Drake samozřejmě jako výjimečný klavírista. A pak je to úžasný projekt ve spolupráci s House Opera, je to počátek románu, na který se diváci mohou těšit také v netradičním prostoru, je to v aule Vysokého učení technického a autorem režie bude Marek Řihák. Je to velmi výjimečný interpret, režisér, který vlastně ten generační spor interpretuje vlastně střetem klasické dnešní rodiny se střetem společnosti s moderními technologiemi, umělou inteligencí, takže se můžete těšit na roboty. Ta interpretace bude velmi současná, ale velmi promyšlená a trefná a přesná. Takže to je kompletní operní dílo. Nemůžu nezmínit to, že orchestr Janáčky opery nemůže uhrát všechno v rámci jednoho festivalu a my jsme se rozhodli, že k našim inscenacím přizveme výjimečné orchestry. Tím jedním budou Bamberští symfonikové s Jakubem Hrušou, kteří zároveň provedou i koncert, stejně jako orchestr rozhlasový rakouský s Tomášem Netopilem, kteří společně s námi provedou Příhody Lišky Bystroušky, a mám velkou radost, že jedním z velkých orchestrálních koncertů bude také poprvé v historii festivalu Česká filharmonie s Vasilí Petrenkem. Festival nežije jenom v divadle a koncertních sálech, ale žije i v brněnských vilách. Diváci se můžou těšit na opravdu bohatý program koncertní, ať už ve vile Tugendhat, například Markéta Cukrová, významná česká pěvkyně, nebo Bela Adamová, která vystoupí ve vile Tugendhat, a další. Tématem festivalu jsou kořeny. Kořeny vychází vlastně z té idei, z čeho vyrůstáme, co nás ovlivňuje. A tak jako Janáčka, který vyrůstal nejenom na Hukualdech, ale v klášteře především, tak to byla hudba, která ho ovlivňovala, hudba starých mistrů. To znamená, i v té koncertní řadě můžete najít například koncert Collegia 1704 nebo Ensemble Versus, kteří provedou vlastně hudbu, kterou Janáček slýchával a prováděl právě, když působil v klášteře na Starém Brně.
1: Janáček, ten miloval moravský folklor.
2: Ano, a to je vlastně linka, která ho ovlivnila velmi, ať už samozřejmě v operách, ale i v té tvorbě. Jak už jsem zmínil, ta programace i s tímto zaměřením je už zahrnutá v tom programu, ať už jsou to folklorní koncerty, ale třeba zvýš zmiňovaný počátek románu je operou, která právě je z toho období, kdy Janáček se zabýval lidovou písní, sbíral. A pak jsou to nápěvky mluvy, kterými vlastně nám Janáček je velmi blízký, protože to je vlastně ta zpěvní linka, která vychází z lidské řeči, ale nejenom z lidské, i té zvířecí a vůbec příroda, která k němu promlouvala. A samozřejmě je to lidová píseň, kterou on považoval jako součást nás samých a odráží se, zrcadlí se i v té jeho tvorbě, ať už přímo nebo nepřímo.
1: Mohu se zeptat, na co vy se osobně nejvíc těšíte?
2: Já se těším jako vždycky na celý festival. Snažím se vidět úplně všechno, pokud to jde. A mám velkou radost, že se také na festivalu představí Corinne Winters, že se na festival sjedou opět naši špičkoví dirigenti Jakub Ruša, Tomáš Netopil, Tomáš Janus, který zahájí Janáčkovým osudem. Také důležité je zmínit to, že náš šéfdirigent Robert Kružík provede jaksi v obnoveném nastudování věc Makropulos jako hlavní představitelkou, je Jana Šrejma Kačírková jako Emilia Marty a zároveň provede i, dá se říct, poslední představení naší inscenace z Mrtvého domu ve spojení s Glagolskou mší. A toto představení je také výjimečné, protože se v roli Luky představí Štefan Margita, který právě s Janáčkem procestoval celý svět a myslím, že patří k jeho předním výjimečným interpretům.
0: To bolo pozvanie na bohatý festival Janáček Brno, ktorý sa začína už budúci útorok 13. októbra a potrvá do 17. novembra. Zuzana Ledererová pozvala k mikrofónu umeleckého riaditeľa festivalu Jiřího Heržmana.

Hrušovského Fantáziu, introdukciu a fúgu v starom slohu pre štvoručný klavír, teraz vystrieda na záver zborová skladba Iliu Zelienku Rytmus z cyklu Tri etidy. Spevácky zbor Technik Akadémie diriguje Pavol Procházka.

Nespievaj o láske, mama má dobré uši. Vedľa mňa leží, spí, matička nebeská. A v pravej ruke, hľa, striebornú dýku drží. Vraví, vraj nikdy ti nebudem nevesta.

Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franca Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.

Tolik křídel, tolik oblaků, větviček hroznů, až dech se tají. Tolik bouřky záblesků, v listových hadích přízraků, co noci temné zaklínají.